0: Váš rádio Metropole. Metropole. Byly tři hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Váš Rádio Metropole.
1: Metropole.
2: Byly 4 hodiny.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Dobrá zpráva z Olomouce, kde o celý týden dříve skončily opravy Kapucínské a Purkrabské ulice. Dělníci v historickém centru pracovali od 7. dubna a původně měli stavbu předat až v pondělí 29. června. Hotovo je ale už teď, takže centrem města opět projedete bez jakéhokoliv omezení. Ve Šternberku se otevírá zrekonstruované městské koupaliště, do kterého radnice investovala 20,5 milionu korun. Návštěvníci se mohou těšit na úplně nové zázemí a lepší služby, které jim rozhodně zpříjemní letní sezónu. Rozsáhlé opravy areálu běžely od loňského září a stavbaři měli hotovo letos v květnu. Město Kroměříž o letních prázdninách pořádně zainvestuje do oprav svých základních a mateřských škol. Během 2 měsíců volna stavaři vylepší celkem 7 školních budov a 1 jídelnu, za což radnice zaplatí zhruba 50 milionů korun. Práce jsou záměrně naplánované takto na léto, aby se dělníci na chodbách nepotkávali se žáky a nenarušovali běžnou výuku.
1: Sport.
3: Mexičtí fotbalisté si sice na mistrovství světa už po 2 kolech zajistili postup z prvního místa, zápas s Českem ale rozhodně nevypustí. Trenér Javier Aguirre fanoušky ujistil, že jeho tým závěrečný duel základní skupiny nepodcení a půjde do něj naplno.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Tentokrát se budeme věnovat společnosti, která je už desítky let spojená s Olomoucí, s Moravou, také s českým farmaceutickým průmyslem. Možná jste v posledních dnech zaznamenali zprávu, o které se v hanácké metropoli a v okolí hodně mluví. Po 30 letech mění známá společnost Farmak svůj název. Proč k tomu dochází? Na telefonu vítáme PR manažerku Farmaku Bronislavu Paučkovou. Dobrý den.
2: Zdravím vás, dobrý den.
1: Farmak, značka, kterou známe desítky let. Proč ta změna?
2: Tak nový název Czech nás od globální konkurence okamžitě odliší. Přiznám se, že málo kdo ví, že se jménem Farmak existuje na světě více než tisíce firem.
1: Nově tedy budete místo Farmaku vystupovat pod názvem Czech Gen. Co přesně tento název znamená? Jakou myšlenku má vyjadřovat?
2: Ten název v sobě spojuje hned několik pro nás zásadních významů. V první řadě přímo odkazuje na český původ a reprezentaci špičkové kvality české práce, obrazně řečeno onoho českého genu ve světě. No a druhým rozměrem je pro nás kontinuita a rodinná tradice, protože v našem podniku dlouhodobě působí už několik generací.
1: Olomoucký Farmak se mění na Czech Gen. Jak se naší firmě z hanácké metropole daří prosazovat na světových trzích v konkurenci?
2: Tak my jako výrobci látek pro vznik generických léků se nesnažíme konkurovat asijským nebo jiným producentům v masové levné velkovýrobě, ale naší hlavní devizou je špičková čistota látek, vysoká flexibilita a především nekompromisní kvalita odvedené práce. Stavíme na vysoké úrovni tuzemské vzdělanosti, na profesionalitě našich zaměstnanců a díky tomu v podstatě procházíme náročnými mezinárodními audity a kontrolami.
1: A závěrečná otázka, současně vzniká také Czech Gen Group. Co tato změna může znamenat pro Olomouc a pro okolí?
2: Vlastníme také kosmetickou společnost Medic Progress, která se zaměřuje na doplňky stravy, veterinární produkty a certifikovanou kosmetiku. Nově ale jako skupina chystáme taky vlastní developerské projekty přímo zde v Olomouci. Chceme zahájit výstavbu 110 bytů už letos na podzim. Také provozujeme pro radost a zpestření úspěšně gastroprovoz, včetně kavárny Art Café.
1: Farmak se od tohoto týdne mění na Czech Gen. Důvody i budoucí plány nám nastínila PR manažerka Farmaku Bronislava Paučková. Děkujeme.
2: Děkuji za pozvání.
1: Víme, co se děje v našem kraji. Reklamní rozhovor končí a my vysíláme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

Brigade.

0: dnešní den.
1: Berani, zkuste skrotit svou horkou hlavu, býci, vypněte mobil a skočte si do bazénu. Blíženci, můžete poklábosit venku na sluníčku, ale nezapomínejte na pitný režim. Raci, nedělní slunovrat ve vás probudí touhu po romantice. Lvi, až půjdete na párty, tak si vemte stylové sluneční brýle. Pany, vy zase zaleste do stínu s vychlazeným drinkem. Váhy, letní mapy vám jako vždy ukážou tu správnou cestu. Štíři, o tomto víkendu si můžete dovolit docela luxusní zážitky. Střelci, vedro zažehne vaši pověstnou vášeň. Kozorozi, nové zážitky hledejte spíš někde v chládku. Vodnáři, udělejte si piknik a nechte se unášet letní pohodou. A co my ryby? Nás prý láká noční koupání pod hvězdami. Tak to zní jako plán.
0: Tak co? Spokojenost! Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.

0: Městy Snáměš na Hané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v Náměšti na Hané 21. června v amfiteátru.
1: Kulturní a kreativní centrum v Zámeckém parku v Tovačově zve milovníky italských hudebních inspirací tento čtvrtek na koncert instrumentálního souboru Musica Figuralis Trio. Milovníci hudby, máte se na co těšit. Uslyšíte stylovou interpretaci. Už tento čtvrtek v Tovačově od 19 hodin.

0: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
1: HASPO 2026. 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Bochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026. 20. června Bochoř.
2: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
3: Tvoje ráno.
4: Tvoje rádio.
3: Rádio.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Tentokrát se budeme věnovat společnosti, která je už desítky let spojená s Olomoucí, s Moravou, také s českým farmaceutickým průmyslem. Možná jste v posledních dnech zaznamenali zprávu, o které se v hanácké metropoli a v okolí hodně mluví. Po 30 letech mění známá společnost Farmak svůj název. Proč k tomu dochází? Na telefonu vítáme PR manažerku Farmaku Bronislavu Paučkovou. Dobrý den.
2: Zdravím vás, dobrý den.
1: Farmak, značka, kterou známe desítky let. Proč ta změna?
2: Tak nový název Czech nás od globální konkurence okamžitě odliší. Přiznám se, že málo kdo ví, že se jménem Farmak existuje na světě více než tisíce firem.
1: Nově tedy budete místo Farmaku vystupovat pod názvem Czech Gen. Co přesně tento název znamená? Jakou myšlenku má vyjadřovat?
2: Ten název v sobě spojuje hned několik pro nás zásadních významů. V první řadě přímo odkazuje na český původ a reprezentaci špičkové kvality české práce, obrazně řečeno onoho českého genu ve světě. No a druhým rozměrem je pro nás kontinuita a rodinná tradice, protože v našem podniku dlouhodobě působí už několik generací.
1: Olomoucký Farmak se mění na Czech Gen. Jak se naší firmě z hanácké metropole daří prosazovat na světových trzích v konkurenci?
2: Tak my jako výrobci látek pro vznik generických léků se nesnažíme konkurovat asijským nebo jiným producentům v masové levné velkovýrobě, ale naší hlavní devizou je špičková čistota látek, vysoká flexibilita a především nekompromisní kvalita odvedené práce. Stavíme na vysoké úrovni tuzemské vzdělanosti, na profesionalitě našich zaměstnanců a díky tomu v podstatě procházíme náročnými mezinárodními audity a kontrolami.
1: A závěrečná otázka, současně vzniká také Czech Gen Group. Co tato změna může znamenat pro Olomouc a pro okolí?
2: Vlastníme také kosmetickou společnost Medic Progress, která se zaměřuje na doplňky stravy, veterinární produkty a certifikovanou kosmetiku. Nově ale jako skupina chystáme taky vlastní developerské projekty přímo zde v Olomouci. Chceme zahájit výstavbu 110 bytů už letos na podzim. Také provozujeme pro radost a zpestření úspěšně gastroprovoz, včetně kavárny Art Café.
1: Farmak se od tohoto týdne mění na Czech Gen. Důvody i budoucí plány nám nastínila PR manažerka Farmaku Bronislava Paučková. Děkujeme.
2: Děkuji za pozvání.
1: Víme, co se děje v našem kraji. Reklamní rozhovor končí a my vysíláme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
5: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.
6: Město Přerov vás zve 21. června na Evropský den hudby v parku Michalov. V parku dostanou prostor zkušení i začínající umělci a navážou tak na tradici, která se u nás zabydlela a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.

0: Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Dobrá zpráva z Olomouce, kde o celý týden dříve skončily opravy Kapucínské a Purkrabské ulice. Dělníci v historickém centru pracovali od 7. dubna a původně měli stavbu předat až v pondělí 29. června. Hotovo je ale už teď, takže centrem města opět projedete bez jakéhokoliv omezení. Ve Šternberku se otevírá zrekonstruované městské koupaliště, do kterého radnice investovala 20,5 milionů korun. Návštěvníci se mohou těšit na úplně nové zázemí a lepší služby, které jim rozhodně zpříjemní letní sezónu. Rozsáhlé opravy areálu běžely od loňského září a stavbaři měli hotovo letos v květnu. Město Kroměříž o letních prázdninách pořádně zainvestuje do oprav svých základních a mateřských škol. Během 2 měsíců volna stavaři vylepší celkem 7 školních budov a 1 jídelnu, za což radnice zaplatí zhruba 50 milionů korun. Práce jsou záměrně naplánované takto na léto, aby se dělníci na chodbách nepotkávali se žáky a nenarušovali běžnou výuku.
0: Sport.
3: Mexičtí fotbalisté si sice na mistrovství světa už po 2 kolech zajistili postup z prvního místa, zápas s Českem ale rozhodně nevypustí. Trenér Javier Aguirre fanoušky ujistil, že jeho tým závěrečný duel základní skupiny nepodcení a půjde do něj naplno.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Dopoledne očekáváme jasno až polojasno, během dne se nám to na některých místech může trochu zamračit. S postupujícím dnem mohou taky lokálně přijít přehánky nebo dokonce i bouřky se silnými přívalovými srážkami, hlavně v Jeseníkách. Pokud budeme chtít o víkendu vyrazit na výlet do přírody, nastříkáme se raději repelentem. Aktivita klíšťat je podle odborníků na vysoké až mimořádné úrovni.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: No, vlastně to je škoda.
1: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
2: Berani, zkuste skrotit svou horkou hlavu. Býci, vypněte mobil a skočte si do bazénu. Blíženci, můžete poklábosit venku na sluníčku, ale nezapomínejte na pitný režim. Radci, nedělní slunovrat ve vás probudí touhu po romantice. Lvi, až půjdete na párty, tak si vemte stylové sluneční brýle. Pany, vy zase zaleste do stínu s vychlazeným drinkem. Váhy, letní mapy vám jako vždy ukážou tu správnou cestu. Štíři, o tomto víkendu si můžete dovolit docela luxusní zážitky. Střelci, vedro zažehne vaši pověstnou vášeň. Kozorozi, nové zážitky hledejte spíš někde v chládku. Vodnáři, udělejte si piknik a nechte se unášet letní pohodou. A co mi ryby, nás prý láká noční koupání pod hvězdami. Tak to zní jako plán.
1: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
3: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc. Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že budou soutěže, focení, dárky pro děti za vysvědčení a spousta žlutého chaosu.
4: Bella.
3: A navíc celý den poběží v kině Cinemax předpremiéra nového filmu Mimoni a monstra. Setkání s mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc. Více na olympiaolomouc.cz.
5: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
6: Městys náměš nahané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v náměšti nahané 21. června v amfiteátru.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Kulturní a kreativní centrum v Zámeckém parku v Tovačově zve milovníky italských hudebních inspirací tento čtvrtek na koncert instrumentálního souboru Musica Figuralis Trio. Milovníci hudby, máte se na co těšit. Uslyšíte stylovou interpretaci. Už tento čtvrtek v Tovačově od 19 hodin.
10: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
11: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
1: Olomoucký report CZ.
12: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
13: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
12: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
14: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.

0: Tvoje ráno.
1: Tvoje rádio.
0: Rádio Metropole.
2: Let's go.

0: tady je Radio Metropole, tvůj nejdrsnější sound v téhle hodině. 104 zápasů, 48 top týmů a fotbalový hype, který teď hýbe celým světem, včetně sociálních sítí. My sledujeme každý gól a největší highlights z mistrovství světa taháme v reálném čase rovnou k tobě do uší. Dej si fresh update, náš fotbalový infoservis startuje právě teď.
1: Mistrovství světa ve fotbale, infoservis.
2: Obrovský skandál v Argentině otřásá fotbalovým světem uprostřed probíhajícího mistrovství světa. Populární herečka a moderátorka Florencia Peña totiž v živém vysílání streamovací služby Luzu TV oznámila šokující zprávu, že zemřel otec Lionela Messiho, Jorge. Jak se ale v zápětí ukázalo, šlo o naprostou dezinformaci. Messiho otec sice je v nemocnici, ale jeho stav se podle oficiálního vyjádření rodiny naopak zlepšuje. 51letá herečka se okamžitě na svém Instagramu Messimu i jeho blízkým veřejně omluvila s tím, že informaci dostala od produkčního týmu a sama byla v šoku. Celá kauza už má i drsné následky. Odpovědní pracovníci dostali okamžitou výpověď a samotná moderátorka spolupráci se stanicí ukončila. Sám Messi, který v úvodním zápase sestřelil Alžírsko hetrikem, se teď plně soustředí na fotbal. K dalšímu utkání šampionátu nastoupí v dresu Argentiny už v pondělí večer proti Rakousku.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na další zprávy. Kaple ve Štarnově na Olomoucku nově patří obci. Ta získala od státu bezúplatně pozemek s historickou kaplí Panny Marie Bolestné. Krok umožní obci zahájit nutné opravy památky, jako je sanace zdiva a obnova fresek.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Více jezdíme hromadnou dopravou v Olomouckém kraji. Integrovaný dopravní systém tu přepravil loni asi 61 milionů 600 tisíc cestujících. Jde o meziroční nárůst o 5,5 milionu lidí. Zájem o veřejnou dopravu odstartovalo navýšení slev na 75% pro děti, studenty a seniory. Správa železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Spustila kampaň Gameplay není

0: kontrakt. Tenhle bezmála dvoumetrový urostlý útočník má za sebou angažmá v Itálii a se Stavangerem oslavil norský titul. Manažer Pavel Hapal věří, že přinese dravost a rychlost, která týmu chyběla. Hilmire, ať to střílí. Tolik zprávy, přejeme úspěšný den a pokračujeme s počasím a dopravou.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
3: Venku to dneska vypadá na pořádnou saharskou jízdu. Rtuť teploměru se u nás vyšplhá na tropických 31 až 36 stupňů. Ideální čas hodit se do klidu někde u vody. Odpoledne vzduch zhoustne, bude pořádné dusno, budou se tvořit přehánky nebo bouřky. K večeru můžou dorazit i k nám. Tak nezapomeňte hodně pít a raději potom schovejte zahradní nábytek. Víme, jak bude. Dneska vedro, dusno a potom bouřky.
2: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
4: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady, vysíláme rychlé dopravní zprávy. Nehoda náklaďáku v Koclířově na 35. ve směru na Světavy opatrně. Pozor v Hulíně, v Tlumačově, v Otrokovicích a v Bělově. Dneska triatlon Moravian Man. Hodně lidí i hodně závodníků. Policejní hlídky jste viděli v obci Lípa, stojí na D1 z Říkovic na Vyškov, na exitu Hulín Západ. Hasičská oslava je ve Zdounkách, projíždějte opatrně. A fotbalový zápas a lidé na silnici taky v Chropini. Odstavené auto hlásíme ještě z D1 Ostrava Přerov před exitem Bělotín. Dobře, dojeďte.
4: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: Metropole právě dnes.
1: Je 20. června a my pro vás máme čerstvý mix narozeninových svíček i motoristické nostalgie. Dnes slaví zpěvák Petr Kolář a s ním i americká legenda Lionel Richie. Svíčky na dortu sfoukává také Fred Flintstone, neboli herec John Goodman, hollywoodská hvězda Nicole Kidman a šéf českého hokeje Alois Hadamčík. Všem posíláme velké gratulace. V kalendáři dnes svítí květa a květuše. Všechny květušky dneska je to vaše, tak si vyproste pořádnou kytici. A teď jedna slza nostalgie. Přesně dnes je to 25 let, kdy se přestala vyrábět legendární Škoda Felicia. Pokud vám ještě stojí v garáži a nezrezivěla, pohlaďte ji po palubovce. Na závěr plavky do pohotovosti. Zítra nám totiž oficiálně začíná léto. Užijte si parádní den. Dnes je sobota 20. června.
0: Metropole právě dnes.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckia

0: i klubové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz.
1: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
2: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě. Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz

0: váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
1: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-Olomouc.cz.
2: Tohle je Radio Metropol.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Do rádia nám dorazil zajímavý host a je to Pavel z Olomouce, potažmo tedy z Chomoutova. Před několika dny vyhrál naši velkou soutěž klimatizaci za 33 tisíc korun. Pavle, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kudy vedla cesta k naší soutěži? Jak jste se o tom dozvěděl, že rozdáváme klimatizaci za 33 tisíc?
2: Tak já každý den poslouchám vaše rádio, takže buď v práci nebo v autě, takže tam jsem to slyšel. Takže jsem se snažil si dovolat.
1: Pojďme si zrekapitulovat, jak to probíhalo. Od pondělka do čtvrtka jsme v rámci téhleté soutěže hledali 4 kvalifikující se finalisty, kteří si to rozdali ve velkém finále v pátek. Jaký byl váš způsob na to se v pátek po zaznění toho signálu dovolat jako první? Jak jste se na to chystal, nebo to byla náhoda?
2: Poslouchal jsem to na klasickém rádiu, protože v aplikaci je to vždycky zpožděný o něco málo. Takže jsem pozorně poslouchal a jakmile se ozval slovo teď, tak jsem vytáčel. No.
1: Vy si tu klimatizaci nenecháte. Pro koho bude?
2: Je to pro rodiče, protože jsou starší a vlastně jak jsou ty vedra, tak blbě to snáší, tak proto jsem se rozhodl to pro ně vyhrát.
1: Jak jste je o tom informoval, jak na to reagovali?
2: No, řekl jsem jim, že budou mít klimatizaci, tak nejdřív říkali, že jí nechtějí, že nic nechcou platit. Říkám, Mateu zadarmo. Vyhrál jsem to. První otázka byla, kde jsem sázel. Jsem prostě řekl, že jsem poslouchal a vyhrál jsem to, no, tak jsou rádi.
1: A závěrečná otázka, co byste doporučil taky všem, kteří by chtěli soutěžit a říkají si ne, to já prostě v životě nemůžu nic vyhrát. Jaká je vaše rada?
2: Poslouchat, zkoušet to. No, pokaždé to nevyjde, ale mně už to několikrát vyšlo. Je to jenom o štěstí.
1: Pavel z Olomouce, potažmo z Chomoutova, už si tady u nás přebral onen voucher na klimatizaci za 33 tisíc korun. Teď se na něj díváme a klimatizace už je na cestě. Pavle, gratulujeme a děkujeme, že posloucháte.
2: Děkuji, nashledanou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Jahody, jahody. Přijďte si nasbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
5: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
2: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
1: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
2: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
1: Jsme tu pro vás již 20 let.
2: Jezírka Banat.cz.
3: Flor Center Holice
4: vás zve do kavárny a motýlária.
5: Jupí, spousta exotických motýlů na dosah ruky.
4: Prozkoumejte svět pestrobarevných motýlů od kukel až po dospělé krasavce.

0: začínající umělci a navážou tak na tradici, která se u nás zabydlela a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.
4: Radio Metropole.
5: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: Protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Na flekaté fasády v Olomouci upozorňuje Olomoucký deník. V centru města přibývá budov se skvrnami na fasádách, vypadají jako plíseň, ale je to dílo pavouka jménem Cedivečka zápřední. Vybírá si pro pavučiny hlavně světlé omítky. Efektivním osvědčeným způsobem, jak se pavučin

0: Kalousek investoval bezmála 2 miliony korun. V 50 mateřských školách napříč celým regionem se tak budou děti učit kladnému vztahu ke sportu. Pohybovou gramotnost dětí podporuje i vedení kraje. Pohyb je pro zdravý vývoj dětí naprosto zásadní. Čím dříve si děti vytvoří pozitivní vztah ke sportu a aktivnímu životnímu stylu, tím větší je šance, že si jej zachovají i v dospělosti, uvedla Monika Hryzbilová, náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje pro oblast sportu. Každá zapojená školka od Olomouce až po Zlaté hory získala 30 000 korun na nové cvičební sady a školení pedagogů. Tolik sobotní zprávy, teď už počasí a doprava. Z redakce přejeme krásný víkend.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
3: Sluníčko do nás dál pere na plné pecky. Sobotní počasí skoro jasné až polojasné, teploty 31 až 38, v neděli 28 až 33. Na mnoha místech bouřky z tepla a silné lijáky. Víme, jak bude. Víkend úplně letní, vedro, dusno a přijdou i bouřky.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Když jedete z Koclířova na Opatovec, dopravní nehoda náklaďáku, na místě jsou policisté. Začínají rychlé dopravní zprávy, pozor v Kroměříži, v Hulíně, v Tlumačově, v Otrokovicích i v Bělově. Komunikace jsou dočasně uzavřené, cyklisté na silnici, jede se Moraviaman v rámci triatlonu 2026. Hlídky jste viděli v Koclířově, taky ve Frištáku, v Brankovicích na Masarykově, stojí v Kroměříži na Kojetínské, ve Zlíně na Peroutkovicích, nábřeží, v Drahanech, ve Svitavách, v Otrokovicích, v Kroměříži na Kojetínské, taky na D1, na exitu Kroměříž západ. Odstavená auta na D1 z Říkovic na Vyškov u exitu Kroměříž západ, v Mohelnici na 35 a ve Zlíně na Březnické. Dobře dojeďte!
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz. Víkendový chill.

0: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
1: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
2: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
5: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
7: Zavratné mega slevy!
8: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
9: Posloucháš?
10: Radio Metropole.

Ladíte Rádio Metropole, je tady úterý a to znamená, že Majda opět loví ryby. Z rybníčku české mladé hudební scény vytahují kousky, které jste možná ještě neslyšeli, ale určitě byste měli. Na náš dnešní úlovek si musím vzít podběrák. Kapela Celeste and Charles je totiž desetičlená. Dva zpěváci, čtyřčlená dechová sekce a stejně obsáhlá rytmická sekce. Tohle uskupení má pořádnou sílu a silné jsou i jejich texty, které skládají výhradně v češtině. Dneska si pustíme jejich poslední song s názvem Pro tuhle ženu. Ten s vtipem a nadhledem kapele vlastním prozkoumává téma lásky v dlouholetém vztahu. Celeste and Charles v něm pro ně trochu nezvykle hojně využívají linku akustické kytary. Ten punc energie, funku, diska a R&B tam ale taky je. Však můžete posoudit sami. Tady je písnička Pro tuhle ženu od kapely Celeste and Charles.

0: sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
3: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
4: HASPO 2026. 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Bochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026. 20. června Bochoř.
5: Firma Havelka uhelná sklady, dobrý den.
6: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
5: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
6: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
5: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
6: To ono je to pravda.
7: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
8: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
9: Tohle je Radio Metro.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Tenhle svět, ten je crazy jak s

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Strojírenský vysokoškolský obor v Olomouci, Olomoucký kraj a Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava podepsali prohlášení o spolupráci na novém studijním programu Smart Engineering. Výuka by měla začít v akademickém roce 2027-28 a má být nejprve pro 50 studentů. Zázemí pro výuku budoucích inženýrů poskytne Střední průmyslová škola Strojnická. Tento projekt propojí středoškolské a vysokoškolské vzdělání a má za cíl zajistit regionu odborní a nabídnout studentům kvalitní vzdělání v místě. V novém půjde do nové sezóny Prostějovské městské divadlo. Má nový grafický styl, který se inspiruje secesním Národním domem v Prostějově. Nová podoba grafiky pro dokumenty a plakáty propojuje tradici s moderní institucí. Řidiči a cyklisté v Prostějově na Bezručově náměstí a v ulicích Krapkova a Reslova budou u zavírky, které nás zdrží. Dopravní omezení v ulicích kvůli opravě kanalizace začnou v pondělí a potrvají do 24. července.
1: Sport.
3: Hokejistům HC Olomouc pomalu končí náročná příprava na suchu a už vyhlížejí první tréninky na ledě. Mora na svém webu zveřejnila kompletní plán přípravných zápasů, které prověří její formu před startem nové sezóny. Hanáci odehrají celkem 7 utkání. Do akce vletí v úterý 11. srpna, kdy na domácím ledě přivítají Vítkovice. V rámci přípravy se dvakrát střetnou také s prvoligovou Jihlavou a po jednom duelu je čeká konfrontace s Hradcem Králové a mistrovským Třincem. Celou zápasovou šňůru pak Kohouti zakončí v úterý 8. září atraktivním moravským derby na ledě Komety Brno. Fanoušci se tak mohou těšit na pořádnou porci hokeje ještě před vypuknutím extraligových bojů. Tolik další víkendová porce krátkých zpráv. Teď vysíláme předpověď počasí a dopravní zprávy.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Krásný víkend, máme tady 2.

0: CZ. Rádio Metropole. Za volantem.
1: Nehoda ze Svitav na Opatovec. Pozor, začínají rychle dopravní zprávy. Dořešování dopravní nehody pokračuje taky v Koclířově na Svitavsku a nehoda je ve Frištáku. Další hlásíte Stovačova, tady spadl skútr, je to se zraněním, na místě už je záchranka. Bouralo se taky v Hošticích, tady zůstal po nehodě olej na silnici, opatrně. Jede se Moravian Man triatlon a uzavřeny jsou postupně trasy Otrokovice, Tlumačov, Střížovice, Kotojedy, Hulín a zpět na Otrokovice. Policejní hlídky jste viděli v Koclířově, v Držovicích na Konečné, v Olomouci na Lipenské, ve Svitavách a odstavená auta hlásíte zde jedničky po trase Říkovice-Vyškov u exitu Kroměříž Západ a stojí taky u Stupavy. Dobře dojeďte.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu Světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a Světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Radio Metropole
3: a dopolední chill.

0: Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
3: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
0: Vše pro vaší grilovačku.

0: jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz.
1: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc. Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že budou soutěže, focení, dárky pro děti za vysvědčení a spousta žlutého chaosu.
2: Bella.
1: A navíc celý den poběží v kině Cinemax předpremiéra nového filmu Mimoni a monstra. Setkání s mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc. Více na olympiaolomouc.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
4: Městys náměš na Hané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v náměšti na Hané 21. června v amfiteátru.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Posloucháš?
9: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Je tu nabitý víkendový přehled. Co dělat? Ještě dnes naše město žije festivalem Olomouc ožije. Vyrazte za pouličním umělci nebo DJ v Bezručových sadech. Sobota patří taky hodům. Potkáme se v Brodku u Přerova, v Olšanech u Prostějova se Ztraceným rájem a v Charvátech. V Bělkovicích Hlašťanech vás u Rybníka čeká cymbálovka a večer kapela Reflexy. S dětmi dnes musíte vidět hasičské oslavy v Prosenicích, dětskou olympiádu v Hlubočkách nebo vodní hrádky v Samotiškách. Lázně Slatěnice vás zvou na den zdraví s Beatles Revivalem a velké losiny na svatojánské slavnosti z hity Karla Gotta. V neděli si potom nenechte ujít den rodiny v olomoucké zoologické zahradě na svatém Kupečku nebo tradiční pouť v Luké. Do diáře si můžete zapsat i příští sobotu na paloučku u SK v Olomouci, to odpálí Čechomor. Přejeme parádní víkend.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to gól!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
8: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise, na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz. Akce Zábava.
0: Metropole. Posloucháš Radio Metropole.
9: Taneční rádio.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 11 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jdeme na zprávy. Změny v cestování pro cestující v Uničově. V pondělí příští týden začne rekonstrukce autobusového nádraží. Cestující najdou své spoje na náhradních stanovištích. Rekonstrukce má být hotová v září, píše o tom report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: 75 let od založení slaví Přerovské gymnázium Jana Blahoslava a střední pedagogická škola. Celá škola je plná života a nyní vzdělává 900 žáků. Narozeninové oslavy plánuje na středu 24. června, a to v areálu školy. Z Přerova opět jezdí oblíbený víkendový cyklobus, který cyklisty i s kolem vyveze až na Bumbálku v Beskydech. Spoj k cyklovým letům jezdí každý víkend až do konce září z přerovského autobusového nádraží vždy v 7:30 ráno.
0: Sport.
2: Letošní velká cena České republiky v Brně přináší historickou změnu. MotoGP se na Masarykově okruhu vůbec poprvé nejede během letních prázdnin, ale už teď, ve třetím červnovém víkendu. Podle Petra Boháče z autodromu Brno museli organizátoři kvůli dřívějšímu termínu přípravy o měsíc urychlit, ale vše perfektně zvládli. Obrovským lákadlem pro domácí fanoušky je český jezdec Filip Salač. Toho podle pořadatelů obrovský tlak domácího publika nežene do úzkých, ale naopak motivuje k lepším výkonům. Skvělou zprávou navíc je, že Brno má s MotoGP podepsaný 5letý kontrakt, takže prestižní světový šampionát má na Jižní Moravě svou budoucnost jistou. Tolik sport a my jedeme dál. Z redakce přejeme krásný víkend.
3: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. To na sebe.
4: Skvělou zprávu pro všechny, kteří vyhlíží nový týden a trošku jiné než tohle horké počasí. Od pondělí dostává vlna veder stopku a vystřídá jí stabilní příjemné léto. V pondělí teploty spadnou na lidských 26 až 30 stupňů Celsia, po zbytek týdne se usadí kolem 25 stupňů Celsia. Přeháňky jenom ojediněle. Víme, jak bude. Víkend tropický.

jste viděli právě u zmíněné nehody v Koclířově. Majáčky stojí na D1 z Ostravy na Přerov, konkrétně mezi exity Přerov a Říkovice. Policie kontroluje v Držovicích na Konečné, stojí v Babicích, v Lipníku nad Bečvou na Hranické. Na D35 jste viděli hlídku z Olomouce na Lipník nad Bečvou před exitem Přáslavice. Stojí ve Šternberku na Jivavské, jsou ve Vážanech na Osvoboditelů, v centru Svitav, v Lipníku nad Bečvou na Hranické, v Šumperku na Uničovské. Odstavené auto na trase Vyškov-Říkovice na D1 před exitem Říkovice. Odstavené auto ještě na trase Ostrava-Přerov na D1 mezi exity Přerov a Říkovice. Tak dobře dojeďte. Radio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Metropole.
2: Tvoje dopoledne.
1: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
2: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
3: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
4: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
5: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Tady je Radio Metropole, tvůj nejdrsnější sound v téhle hodině. 104 zápasů, 48 top týmů a fotbalový hype, který teď hýbe celým světem, včetně sociálních sítí. My sledujeme každý gól a největší highlights z mistrovství světa taháme v reálném čase rovnou k tobě do uší. Dej si fresh update, náš fotbalový infoservis startuje právě teď.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Obrovský skandál v Argentině otřásá fotbalovým světem uprostřed probíhajícího mistrovství světa. Populární herečka a moderátorka Florencia Peña totiž v živém vysílání streamovací služby Luzu TV oznámila šokující zprávu, že zemřel otec Lionela Messiho, Jorge. Jak se ale v zápětí ukázalo, šlo o naprostou dezinformaci. Messiho otec sice je v nemocnici, ale jeho stav se podle oficiálního vyjádření rodiny naopak zlepšuje. 51letá herečka se okamžitě na svém Instagramu Messimu i jeho blízkým veřejně omluvila s tím, že informaci dostala od produkčního týmu a sama byla v šoku. Celá kauza už má i drsné následky. Odpovědní pracovníci dostali okamžitou výpověď a samotná moderátorka spolupráci se stanicí ukončila. Sám Messi, který v úvodním zápase sestřelil Alžírsko hetrikem, se teď plně soustředí na fotbal. K dalšímu utkání šampionátu nastoupí v dresu Argentiny už v pondělí večer proti Rakousku.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
6: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
0: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
2: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
3: Město Přerov vás zve 21. června na Evropský den hudby v Parku Michalov. V parku dostanou prostor zkušení i začínající umělci a navážou tak na tradici, která se u nás zabydlela a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
4: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.
5: Radio Metropole
6: a dopolední chill. Protože dopoledne je příliš krátké na nudnou music.
5: Metropole. I learned to embrace the dark and now every

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jdeme na další zprávy. Kaple ve Štarnově na Olomoucku nově patří obci. Ta získala od státu bezúplatně pozemek s historickou kaplí Panny Marie Bolestné. Krok umožní obci zahájit nutné opravy památky, jako je sanace zdiva a obnova fresek.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Více jezdíme hromadnou dopravou v Olomouckém kraji. Integrovaný dopravní systém tu přepravil loni asi 61 milionů 600 tisíc cestujících. Jde o meziroční nárůst o 5,5 milionu lidí. Zájem o veřejnou dopravu odstartovalo navýšení slev na 75% pro děti, studenty a seniory. Správa železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Spustila kampaň Gameplay není realita. Ukazuje situace z videoher, které v reálném světě končí tragicky.
3: Nová preventivní kampaň je zaměřená především na mladé lidi, jejich rodiče, ale i řidiče. Hlavním motivem kampaně jsou krátká videa, částečně vytvořená umělou inteligencí, která využívají motiv fiktivních videoher. Ukazují situace, které jsou ve virtuálním světě běžné, ale v reálném prostředí železnice mohou skončit tragicky.
2: Doplnila mluvčí zprávy železnic Nela Eberl-Frýbová.
1: Sport.
2: Fotbalová Sigma hlásí první letní posilu. Na Hanou přichází islandský útočník Hilmir Rafn Mikkelsson z norského Stavangeru. 22-letý reprezentant do 21 let podepsal v Olomouci víceletý kontrakt. Tenhle bezmála dvoumetrový urostlý útočník má za sebou angažmá v Itálii a se Stavangerem oslavil norský titul. Manažer Pavel Hapal věří, že přinese dravost a rychlost, která týmu chyběla. Hilmire, ať to střílí.

0: tombouřky.
1: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
0: Nehoda ze Svitav na Opatovec, tak zpomalte. Dořešuje se taky nehoda od Koclířova na Opatovec z druhé strany. Raní nehoda náklaďáku. Tak jsou tady rychlé dopravní zprávy. Já připomínám celodenní událost Moravian Man, je to triatlon a uzavřeny postupně cyklistické části trasy Otrokovice, Štěrkovice, Tlumačov, Kotojedy a zpátky na Hulín přes Otrokovice. Zpomalte. Policejní hlídky jsou u nehody v Koclířově, stojí v Držovicích na Konečné. Majáčky jste věděli na D1 z Přerova na Ostravu u exitu Přerov. Stojí také ve Svitavách u dopravní nehody, kterou jsem hlásil. Na D1 z Říkovic na Vyškov stojí před exitem Hulín. Muži zákona jsou na D55 Hulín Východ a Otrokovice v ulici Nadjezd. Policejní hlídku jste viděli taky aktuálně ve Zlíně na Peroutkově nábřeží. Odstavené auto ve Zlíně na Freštátské, taky na D1 stojí porouchané auto z Ostravy na Přerov mezi exity Lipník nad Bečvou a Loučka. Odstavené auto je taky na okruhu Olomouce na D35 u exitu Slavonín. Dobře, dojeďte!
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
2: Dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda.
4: Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
6: Zavratné mega slevy!
7: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
8: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí.

0: I klubové týmy, i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz.
1: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc. Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že budou soutěže, focení, dárky pro děti za vysvědčení a spousta žlutého chaosu.
2: Bella.
1: A navíc, celý den poběží v kině Cinemax předpremiéra nového filmu Mimoni a Monstra. Setkání s mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
2: Bella.
1: Více na olympiaolomouc.cz.
3: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
5: Posloucháš?
6: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je 20. června a my pro vás máme čerstvý mix narozeninových svíček i motoristické nostalgie. Dnes slaví zpěvák Petr Kolář a s ním i americká legenda Lionel Richie. Svíčky na dortu sfoukává také Fred Flintstone, neboli herec John Goodman, hollywoodská hvězda Nicole Kidman a šéf českého hokeje Alois Hadamčík. Všem posíláme velké gratulace. V kalendáři dnes svítí květa a květuše. Všechny květušky dneska je to vaše, tak si vyproste pořádnou kytici. A teď jedna slza nostalgie. Přesně dnes je to 25 let, kdy se přestala vyrábět legendární Škoda Felicia. Pokud vám ještě stojí v garáži a nezrezivěla, pohlaďte ji po palubovce. Na závěr plavky do pohotovosti. Zítra nám totiž oficiálně začíná léto. Užijte si parádní den. Dnes je sobota 20. června.
0: Metropole právě dnes.
2: Tohle je Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Na flekaté fasády v Olomouci upozorňuje Olomoucký deník. Centrum města přibývá budov se skvrnami na fasádách, vypadají jako plíseň, ale je to dílo pavouka jménem Cedivečka Zápřední. Vybírá si pro pavučiny hlavně světlé omítky. Efektivním osvědčeným způsobem, jak se pavučin zbavit, je mechanické očištění pomocí koštěte nebo vysokotlakého čističe. Účinek je rychlý, ale bohužel dočasný. Cedivečka se na místa vrací.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Kulturní městský dům v Přerově chátrá. Kvůli padající omítce je nově obehnán plotem. Architektonické prvky budovy jsou prozatím zpevněné a blízká se na lepší časy. Městský dům čeká postupná obnova.
2: Sport.
3: O tom, že mnohým dětem dnes chybí zdravý pohyb a neumí kotoul ani hvězdu, mluví odborníci už dlouho. Olomoucký kraj proto přímo jedná a do projektu Sportimáček investoval bezmála 2 miliony korun. V 50 mateřských školách napříč celým regionem se tak budou děti učit kladnému vztahu ke sportu. Pohybovou gramotnost dětí podporuje i vedení kraje. Pohyb je pro zdravý vývoj dětí naprosto zásadní. Čím dříve si děti vytvoří pozitivní vztah ke sportu a aktivnímu životnímu stylu, tím větší je šance, že si jej zachovají i v dospělosti, uvedla Monika Hryzbilová, náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje pro oblast sportu. Každá zapojená školka od Olomouce až po Zlaté hory získala 30 tisíc korun na nové cvičební sady a školení pedagogů. Tolik sobotní zprávy, teď už počasí a doprava. Z redakce přejeme krásný víkend.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.

0: Náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Rádio Metropole za volantem.
2: Krásný den, máme pro vás skvělou zprávu, která dokazuje, že nová generace na silnicích rozhodně nestratí hlavu. Celostátní finále dopravní soutěže mladých cyklistů už zná své vítěze. V mladší kategorii do 12 let naprosto dominovali školáci z Jihomoravského Krapska, kteří teď pojedou reprezentovat naši republiku na zářijové evropské finále v Náchodě. Ve starší kategorii si pak zlato vybojovala základní škola z Opatovic nad Labem. Více než stovka dětí musela ve Zlínském kraji zvládnout testy z pravidel, první pomoc i náročný labyrint značek. Přejeme vám bezpečné kilometry na 2 i 4 kolech a pohodu na všech vašich cestách.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland. Florcenter
1: Holice vás zve do kavárny a motýlária.
2: Jupí, spousta exotických motýlů na dosah ruky.
1: Prozkoumejte svět pestrobarevných motýlů od kukel až po dospělé krasavce.
2: Motýlárium a kavárna v zahradním centru v Olomouci Šlechtitelů 6.
3: Ve Florcentru Holice.
4: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
5: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
6: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
5: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
6: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
7: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
5: Jsme tu pro vás již 20 let.
7: Jezírka Banat.cz.
8: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
9: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche.olomouc.cz.
10: Jahody, jahody.
11: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
12: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
16: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
17: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
18: Kulturní a kreativní centrum v Zámeckém parku v Tovačově zve milovníky italských hudebních inspirací tento čtvrtek na koncert instrumentálního souboru Musica Figuralis Trio. Milovníci hudby, máte se na co těšit. Uslyšíte stylovou interpretaci. Už tento čtvrtek v Tovačově od 19 hodin.
19: Posloucháš?
5: Radio Metropole.

0: To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Tentokrát se budeme věnovat společnosti, která je už desítky let spojená s Olomoucí, s Moravou, také s českým farmaceutickým průmyslem. Možná jste v posledních dnech zaznamenali zprávu, o které se v hanácké metropoli a v okolí hodně mluví. Po 30 letech mění známá společnost Farmak svůj název. Proč k tomu dochází? Na telefonu vítáme PR manažerku Farmaku Bronislavu Paučkovou. Dobrý den.
2: Zdravím vás, dobrý den.
1: Farmak, značka, kterou známe desítky let. Proč ta změna?
2: Tak nový název Czech nás od globální konkurence okamžitě odliší. Přiznám se, že málo kdo ví, že se jménem Farmak existuje na světě více než tisíce firem.
1: Nově tedy budete místo Farmaku vystupovat pod názvem Czech Gen. Co přesně tento název znamená, jakou myšlenku má vyjadřovat?
2: Ten název v sobě spojuje hned několik pro nás zásadních významů. V první řadě přímo odkazuje na český původ a reprezentaci špičkové kvality české práce, obrazně řečeno onoho českého genu ve světě. No a druhým rozměrem je pro nás kontinuita a rodinná tradice, protože v našem podniku dlouhodobě působí už několik generací.
1: Olomoucký Farmak se mění na Czech Gen. Jak se naší firmě z hanácké metropole daří prosazovat na světových trzích v konkurenci?
2: Tak my jako výrobci látek pro vznik generických léků se nesnažíme konkurovat asijským nebo jiným producentům v masové levné velkovýrobě, ale naší hlavní devizou je špičková čistota látek, vysoká flexibilita a především nekompromisní kvalita odvedené práce. Stavíme na vysoké úrovni tuzemské vzdělanosti, na profesionalitě našich zaměstnanců a díky tomu v podstatě procházíme náročnými mezinárodními audity a kontrolami.
1: A závěrečná otázka, současně vzniká také Czech Gen Group. Co tato změna může znamenat pro Olomouc a pro okolí?
2: Vlastníme také kosmetickou společnost Medic Progress, která se zaměřuje na doplňky stravy, veterinární produkty a certifikovanou kosmetiku. Nově ale jako skupina chystáme taky vlastní developerské projekty přímo zde v Olomouci. Chceme zahájit výstavbu 110 bytů už letos na podzim. Také provozujeme pro radost a zpestření úspěšně gastroprovoz, včetně kavárny Art Café.
1: Farmak se od tohoto týdne mění na Czech Gen. Důvody i budoucí plány nám nastínila PR manažerka Farmaku Bronislava Paučková. Děkujeme.
2: Děkuji za pozvání.
1: Víme, co se děje v našem kraji. Reklamní rozhovor končí a my vysíláme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Strojírenský vysokoškolský obor v Olomouci, Olomoucký kraj a Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava podepsali prohlášení o spolupráci na novém studijním programu Smart Engineering. Výuka by měla začít v akademickém roce 2027-28 a má být nejprve pro 50 studentů. Zázemí pro výuku budoucích inženýrů poskytne Střední průmyslová škola strojnická. Tento projekt propojí středoškolské a vysokoškolské vzdělání a má za cíl zajistit regionu odborníků a nabídnout studentům kvalitní vzdělání v místě. V novém půjde do nové sezóny Prostějovské městské divadlo. Má nový grafický styl, který se inspiruje secesním Národním domem v Prostějově. Nová podoba grafiky pro dokumenty a plakáty propojuje tradici s moderní institucí. Řidiči a cyklisté v Prostějově na Bezručově náměstí a v ulicích Krapkova a Reslova budou uzavírky, které nás zdrží. Dopravní omezení v ulicích kvůli opravě kanalizace začnou v pondělí a potrvají do 24. července.
1: Sport.
3: Hokejistům HC Olomouc pomalu končí náročná příprava na suchu a už vyhlížejí první tréninky na ledě. Mora na svém webu zveřejnila kompletní plán přípravných zápasů, které prověří její formu před startem nové sezóny. Hanáci odehrají celkem 7 utkání. Do akce vletí v úterý 11. srpna, kdy na domácím ledě přivítají Vítkovice. V rámci přípravy se dvakrát střetnou také s prvoligovou Jihlavou a po jednom duelu je čeká konfrontace s Hradcem Králové a mistrovským Třincem. Celou zápasovou šňůru pak Kohouti zakončí v úterý 8. září atraktivním moravským derby na ledě Komety Brno. Fanoušci se tak mohou těšit na pořádnou porci hokeje ještě před vypuknutím extraligových bojů. Tolik další víkendová porce krátkých zpráv. Teď vysíláme předpověď počasí a dopravní zprávy.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.

velká kampaň Bezipu a týmu silniční bezpečnosti, která si posvítila na to, jak v autech vozíme naše nejmenší. Průzkumy totiž odhalily alarmující chyby. Téměř polovina z nás klidně připoutá dítě v tlusté zimní bundě, což při nárazu fatálně snižuje účinnost pásů. A 2/3 lidí zase příliš spěchají s otočením sedačky po směru jízdy. Pamatujte, že i ta nejlepší autosedačka ochrání vaše dítě jen tehdy, když je správně dotažená a upevněná. Přejeme vám bezpečný návrat z každé cesty. Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Tvůj víkend.
2: Tvoje rádio.
1: Metropole.

0: co povýší každý letní den na výjimečný. Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
2: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší stres supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
3: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: sezóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
4: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
7: Městy Snáměš na Hané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v Náměšti na Hané 21. června v amfiteátru.
8: Olomoucký report CZ.
9: Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
10: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
9: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Posloucháš? Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Pojďme se podívat, o čem se aktuálně píše v našem regionu. Máme tu rekordy, nové cesty i moderní technologie. Olomoucký Gentleman's Club hlásí neuvěřitelný úspěch. Letošní charitativní dražba vynesla rekordních 680 tisíc korun, což je téměř dvojnásobek loňské částky. Většina peněz putuje na stavbu domu Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Skvělý večer, kde byl hlavním hostem zakladatel rohlíku Tomáš Čupr, tak ukázal obrovskou štědrost našich podnikatelů. Víc na webu Olomouc.cz. Skvělé zprávy máme i pro cyklisty. Kroměříž dokončila novou 1,4 kilometru dlouhou cyklostezku do Postoupek a Miňůvek. Lidé se tak konečně dostanou bezpečně do města a navíc se pohodlně napojí na trasy u nás v Olomouckém kraji. Víc na webu města Kroměříže. A do třetice Šumperk kráčí s dobou. Město nově spustilo vlastní podcast na Spotify. Krátké audio zprávy plné aktualit z radnice a praktických informací si tak můžete poslechnout kdykoliv, třeba v autě nebo při kávě. Víc na webu města Šumperka. Užijte si parádní den a zůstaňte s námi v obraze, i když jsme rádio.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 15 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jdeme na zprávy. Změny v cestování pro cestující v Uničově. V pondělí příští týden začne rekonstrukce autobusového nádraží. Cestující najdou své spoje na náhradních stanovištích. Rekonstrukce má být hotová v září, píše o tom report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: 75 let od založení slaví Přerovské gymnázium Jana Blahoslava a střední pedagogická škola. Celá škola je plná života a nyní vzdělává 900 žáků. Narozeninové oslavy plánuje na středu 24. června a to v areálu školy. Přerova opět jezdí oblíbený víkendový cyklobus, který cyklisty i s kolem vyveze až na Bumbálku v Beskydech. Spoj k cyklovým letům jezdí každý víkend až do konce září z přerovského autobusového nádraží vždy v 7:30 ráno.
1: Sport.
2: Letošní velká cena České republiky v Brně přináší historickou změnu. MotoGP se na Masarykově okruhu vůbec poprvé nejede během letních prázdnin, ale už teď, ve třetím červnovém víkendu. Podle Petra Boháče z Autodromu Brno museli organizátoři kvůli dřívějšímu termínu přípravy o měsíc urychlit, ale vše perfektně zvládli. Obrovským lákadlem pro domácí fanoušky je český jezdec Filip Salač. Toho podle pořadatelů obrovský tlak domácího publika nežene do úzkých, ale naopak motivuje k lepším výkonům. Skvělou zprávou navíc je, že Brno má s MotoGP podepsaný 5letý kontrakt, takže prestižní světový šampionát má na Jižní Moravě svou budoucnost jistou. Tolik sport a my jedeme dál. Z redakce přejeme krásný víkend.
3: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Máme skvělou zprávu pro všechny, kteří vyhlíží nový týden a trošku jiné než tohle horké počasí. Od pondělí dostává vlna veder stopku a vystřídá jí stabilní příjemné léto. V pondělí teploty spadnou na lidských 26 až 30 stupňů Celsia. Po zbytek týdne se usadí kolem 25 stupňů Celsia. Přeháňky jenom ojediněle. Víme, jak bude. Víkend tropický, nový týden potom s teplotami do 30 stupňů.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Chystáte se s rodinou autem na letní dovolenou za hranice? Pak zbystřete. Nová osvětová kampaň BESIPu upozorňuje, že předpisy pro dětské autosedačky se v Evropě liší. Zatímco u nás je rozhodující výška do 150 cm a váha pod 36 kg, v jiných státech hraje hlavní roli věk. Odborníci proto radí, nespoléhejte jen na minimální zákonné požadavky dané země, ale na to, co je pro vaše dítě skutečně bezpečné. Statistika je totiž neúprosná a policejní čísla varující. Neriskujte a před cestou raději zkontrolujte správné upevnění sedačky i dotažení pásů. Šťastnou cestu bez nehod.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže naviděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz. Radio Metropol.

0: vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
3: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
4: Jahody, jahody.
5: Přijďte si nasbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
6: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
7: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
8: Zavratné megaslevy!
9: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
10: Posloucháš?
11: Radio Metropole.

0: rady.
1: Je tu nabitý víkendový přehled, co dělat. Ještě dnes naše město žije festivalem Olomouc ožije. Vyrazte za pouličním umělci nebo DJ Bezručových sadech. Sobota patří taky hodům, potkáme se v Brodku u Přerova, v Polšanech u Prostějova se Ztraceným rájem a v Charvátech. V Bělkovicích Hlašťanech vás u Rybníka čeká cymbálovka a večer kapela Reflexy. S dětmi dnes musíte vidět hasičské oslavy v Prosenicích, dětskou olympiádu v Hlubočkách nebo vodní hrádky v Samotiškách. Lázně Slatěnice vás zvou na den zdraví s Beatles Revivalem a velké losiny na svatojánské slavnosti z hity Karla Gotta. V neděli si potom nenechte ujít den rodiny v olomoucké zoologické zahradě na Svatém Kupečku nebo tradiční pouť v Luké. Do diáře si můžete zapsat i příští sobotu na paloučku u SK v Olomouci, to odpálí Čechomor. Přejeme parádní víkend.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to gól!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
8: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy kam vyrazit vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.
9: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
10: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
11: Kulturní a kreativní centrum v Zámeckém parku v Tovačově zve milovníky italských hudebních inspirací tento čtvrtek na koncert instrumentálního souboru Musica Figuralis Trio. Milovníci hudby, máte se na co těšit. Uslyšíte stylovou interpretaci. Už tento čtvrtek v Tovačově od 19 hodin.
12: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc. Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že budou soutěže, focení, dárky pro děti za vysvědčení a spousta žlutého chaosu.
13: Bella.
12: A navíc celý den poběží v kině Cinemax předpremiéra nového filmu Mimoni a Monstra. Setkání s mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc. Více na olympiaolomouc.cz.
14: Město Přerov vás zve 21. června na Evropský den hudby v parku Michalov. V parku dostanou prostor zkušení i začínající umělci a navážou tak na tradici, která se u nás zabydlela a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
15: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
16: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na další zprávy. Kaple ve Štarnově na Olomoucku nově patří obci. Ta získala od státu bezúplatně pozemek s historickou kaplí Panny Marie Bolestné. Krok umožní obci zahájit nutné opravy památky, jako je sanace zdiva a obnova fresek.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Více jezdíme hromadnou dopravou v Olomouckém kraji. Integrovaný dopravní systém tu přepravil loni asi 61 milionů 600 tisíc cestujících. Jde o meziroční nárůst o 5,5 milionu lidí. Zájem o veřejnou dopravu odstartovalo navýšení slev na 75% pro děti, studenty a seniory. Správa železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Spustila kampaň Gameplay není realita. Ukazuje situace z videoher, které v reálném světě končí tragicky.
4: Nová preventivní kampaň je zaměřená především na mladé lidi, jejich rodiče, ale i řidiče. Hlavním motivem kampaně jsou krátká videa, částečně vytvořená umělou inteligencí, která využívají motiv fiktivních videoher. Ukazují situace, které jsou ve virtuálním světě běžné, ale v reálném prostředí železnice mohou skončit tragicky.
3: Doplnila mluvčí zprávy železnic Nela Eberl Frýbová.
2: Sport.
3: Fotbalová Sigma hlásí první letní posilu. Na Hanou přichází islandský útočník Hilmir Rafn Mikkelsson z norského Stavangeru. 22-letý reprezentant do 21 let podepsal v Olomouci víceletý kontrakt. Tenhle bezmála dvoumetrový urostlý útočník má za sebou angažmá v Itálii a se Stavangerem oslavil norský titul. Manažer Pavel Hapal věří, že přinese dravost a rychlost, která týmu chyběla. Hilmire, ať to střílí. Tolik zprávy, přejeme úspěšný den a pokračujeme s počasím a dopravou.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Venku to dneska vypadá na pořádnou saharskou jízdu. Rtuť teploměru se u nás vyšplhá na tropických 31 až 36 stupňů. Ideální čas hodit se do klidu někde u vody. Odpoledne vzduch zhoustne, bude pořádné dusno, budou se tvořit přehánky nebo bouřky. K večeru můžou dorazit i k nám. Tak nezapomeňte hodně pít a raději potom schovejte zahradní nábytek. Víme, jak bude. Dneska vedro, dusno a potom bouřky.
0: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Krásný den, máme pro vás skvělou zprávu, která dokazuje, že nová generace na silnicích rozhodně nestratí hlavu. Celostátní finále dopravní soutěže mladých cyklistů už zná své vítěze. V mladší kategorii do 12 let naprosto dominovali školáci z Jihomoravského Krapska, kteří teď pojedou reprezentovat naši republiku na zářijové evropské finále v Náchodě. Ve starší kategorii si pak zlato vybojovala základní škola z Opatovic nad Labem. Více než stovka dětí musela ve Zlínském kraji zvládnout testy z pravidel, první pomoc i náročný labyrint značek. Přejeme vám bezpečné kilometry na 2 i 4 kolech a pohodu na všech vašich cestách.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Skalý, dobrý den.
1: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: To ono je to pravda.
2: Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
5: Flor Center Holice
6: vás zve do kavárny a motýlária.
7: Jupí, spousta exotických motýlů na dosah ruky.
6: Prozkoumejte svět pestrobarevných motýlů od kukel až po dospělé krasavce.
7: Motýlárium a kavárna v zahradním centru v Olomouci Šlechtitelů 6.
5: Ve Flor Centru Holice.
8: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
9: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
11: Radio Metropole.
12: Radio Metropole.

0: Lukáš.
1: Tady je Radio Metropole, tvůj nejdrsnější sound v téhle hodině. 104 zápasů, 48 top týmů a fotbalový hype, který teď hýbe celým světem, včetně sociálních sítí. My sledujeme každý gól a největší highlights z mistrovství světa taháme v reálném čase rovnou k tobě do uší. Dej si fresh update, náš fotbalový infoservis startuje právě teď.
2: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
3: Obrovský skandál v Argentině otřásá fotbalovým světem uprostřed probíhajícího mistrovství světa. Populární herečka a moderátorka Florencia Peña totiž v živém vysílání streamovací služby Luzu TV oznámila šokující zprávu, že zemřel otec Lionela Messiho, Jorge. Jak se ale v zápětí ukázalo, šlo o naprostou dezinformaci. Messiho otec sice je v nemocnici, ale jeho stav se podle oficiálního vyjádření rodiny naopak zlepšuje. 51letá herečka se okamžitě na svém Instagramu Messimu i jeho blízkým veřejně omluvila s tím, že informaci dostala od produkčního týmu a sama byla v šoku. Celá kauza už má i drsné následky. Odpovědní pracovníci dostali okamžitou výpověď a samotná moderátorka spolupráci se stanicí ukončila. Sám Messi, který v úvodním zápase sestřelil Alžírsko hetrikem, se teď plně soustředí na fotbal. K dalšímu utkání šampionátu nastoupí v dresu Argentiny už v pondělí večer proti Rakousku.
2: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
6: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
7: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
8: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckia.

0: i klubové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 17 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Na flekaté fasády v Olomouci upozorňuje Olomoucký deník. V centru města přibývá budov se skvrnami na fasádách, vypadají jako plíseň, ale je to dílo pavouka jménem Cedivečka Zápřední. Vybírá si pro pavučiny hlavně světlé omítky. Efektivním osvědčeným způsobem, jak se pavučin zbavit, je mechanické očištění pomocí koštěte nebo vysokotlakého čističe. Účinek je rychlý, ale bohužel dočasný. Cedivečka se na místa vrací.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Kulturní městský dům v Přerově chátrá. Kvůli padající omítce je nově obehnán plotem. Architektonické prvky budovy jsou prozatím zpevněné a blízká se na lepší časy. Městský dům čeká postupná obnova.
0: Sport.
1: O tom, že mnohým dětem dnes chybí zdravý pohyb a neumí kotoul ani hvězdu, mluví odborníci už dlouho. Olomoucký kraj proto přímo jedná a do projektu Sportimáček investoval bezmála 2 miliony korun. V 50 mateřských školách napříč celým regionem se tak budou děti učit kladnému vztahu ke sportu. Pohybovou gramotnost dětí podporuje i vedení kraje. Pohyb je pro zdravý vývoj dětí naprosto zásadní. Čím dříve si děti vytvoří pozitivní vztah ke sportu a aktivnímu životnímu stylu, tím větší je šance, že si jej zachovají i v dospělosti, uvedla Monika Hryzbilová, náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje pro oblast sportu. Každá zapojená školka od Olomouce až po Zlaté hory získala 30 tisíc korun na nové cvičební sady a školení pedagogů. Tolik sobotní zprávy, teď už počasí a doprava. Z redakce přejeme krásný víkend.
2: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
3: Sluníčko do nás dál pere na plné pecky. Sobotní počasí skoro jasné až polojasné, teploty 31 až 38, v neděli 28 až 33. Na mnoha místech bouřky z tepla a silné lijáky. Víme, jak bude. Víkend úplně letní, vedro, dusno a přijdou i bouřky.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Krásný den všem rodičům i prarodičům za volantem. Startuje nová velká kampaň Bezipu a týmu silniční bezpečnosti, která si posvítila na to, jak v autech vozíme naše nejmenší. Průzkumy totiž odhalily alarmující chyby. Téměř polovina z nás klidně připoutá dítě v tlusté zimní bundě, což při nárazu fatálně snižuje účinnost pásů. A 2/3 lidí zase příliš spěchají s otočením sedačky po směru jízdy. Pamatujte, že i ta nejlepší autosedačka ochrání vaše dítě jen tehdy, když je správně dotažená a upevněná. Přejeme vám bezpečný návrat z každé cesty.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Běžte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
1: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
2: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
1: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
2: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
1: Jsme tu pro vás již 20 let.
2: Jezírka Banat.cz.
3: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
4: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche.olomouc.cz.
5: Městys náměšť na Hané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v náměšti na Hané 21. června v amfiteátru.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je 20. června a my pro vás máme čerstvý mix narozeninových svíček i motoristické nostalgie. Dnes slaví zpěvák Petr Kolář a s ním i americká legenda Lionel Richie. Svíčky na dortu sfoukává také Fred Flintstone, neboli herec John Goodman, hollywoodská hvězda Nicole Kidman a šéf českého hokeje Alois Hadamčík. Všem posíláme velké gratulace. V kalendáři dnes svítí květa a květuše. Všechny květušky dneska je to vaše, tak si vyproste pořádnou kytici. A teď jedna slza nostalgie. Přesně dnes je to 25 let, kdy se přestala vyrábět legendární Škoda Felicia. Pokud vám ještě stojí v garáži a nezrezivěla, pohlaďte ji po palubovce. Na závěr plavky do pohotovosti. Zítra nám totiž oficiálně začíná léto. Užijte si parádní den. Dnes je sobota 20. června.
0: Metropole právě dnes. Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 18 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Vítejte u zpráv. Strojírenský vysokoškolský obor v Olomouci, Olomoucký kraj a Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava podepsali prohlášení o spolupráci na novém studijním programu Smart Engineering. Výuka by měla začít v akademickém roce 2027-28 a má být nejprve pro 50 studentů. Zázemí pro výuku budoucích inženýrů poskytne Střední průmyslová škola Strojnická. Tento projekt propojí středoškolské a vysokoškolské vzdělání a má za cíl zajistit regionu odborní a nabídnout studentům kvalitní vzdělání v místě. V novém půjde do nové sezóny Prostějovské městské divadlo. Má nový grafický styl, který se inspiruje secesním Národním domem v Prostějově. Nová podoba grafiky pro dokumenty a plakáty propojuje tradici s moderní institucí. Řidiči a cyklisté v Prostějově na Bezručově náměstí a v ulicích Krapkova a Reslova budou uzavírky, které nás zdrží. Dopravní omezení v ulicích kvůli opravě kanalizace začnou v pondělí a potrvají do 24. července.
1: Sport.
2: Hokejistům HC Olomouc pomalu končí náročná příprava na suchu a už vyhlížejí první tréninky na ledě. Mora na svém webu zveřejnila kompletní plán přípravných zápasů, které prověří její formu před startem nové sezóny. Hanáci odehrají celkem 7 utkání. Do akce vletí v úterý 11. srpna, kdy na domácím ledě přivítají Vítkovice. V rámci přípravy se dvakrát střetnou také s prvoligovou Jihlavou a po jednom duelu je čeká konfrontace s Hradcem Králové a mistrovským Třincem. Celou zápasovou šňůru pak Kohouti zakončí v úterý 8. září atraktivním moravským derby na ledě Komety Brno. Fanoušci se tak mohou těšit na pořádnou porci hokeje ještě před vypuknutím extraligových bojů. Tolik další víkendová porce krátkých zpráv. Teď vysíláme předpověď počasí a dopravní zprávy.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
3: Krásný víkend, máme tady dva dny plné meteorologických extrémů. Sobota to budeme tát ve vlastní šťávě při teplotách až do 36 stupňů. V neděli sice zůstaneme na tropické 33, ale k tomu se přidají na mnoha místech silné bouřky a lijáky. Osvěžující severní vítr sice v nárazech pořádně protáhne vaše trika, ale alespoň spláchne to úmorné horko. Víme, jak bude? Proplujeme víkendem s úsměvem, tropy i bouřkami.
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Chystáte se s rodinou autem na letní dovolenou za hranice? Pak zbystřete. Nová osvětová kampaň BESIPu upozorňuje, že předpisy pro dětské autosedačky se v Evropě liší. Zatímco u nás je rozhodující výška do 150 cm a váha pod 36 kg, v jiných státech hraje hlavní roli věk. Odborníci proto radí, nespoléhejte jen na minimální zákonné požadavky dané země, ale na to, co je pro vaše dítě skutečně bezpečné. Statistika je totiž neúprosná a policejní čísla varující. Neriskujte a před cestou raději zkontrolujte správné upevnění sedačky i dotažení pásů. Šťastnou cestu bez nehod.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Metro Retro.
3: Metropole.
4: Retro. Hello, this is Ice MC. I'd like to dedicate

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
2: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Akvacentrum a městské koupaliště Šternberg.
3: Jahody, jahody. Přijďte si nasbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
4: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
5: Banana, papaj, papaj.
4: Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že budou soutěže, focení, dárky pro děti za vysvědčení a spousta žlutého chaosu.
5: Bella.
4: A navíc celý den poběží v kině Cinemax předpremiéra nového filmu Mimoni a monstra. Setkání s mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
5: Banana.
4: Na olympiaolomouc.cz.
6: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
7: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
8: Posloucháš?
9: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Do rady nám dorazil zajímavý host a je to Pavel z Olomouce, potažmo tedy z Chomoutova. Před několika dny vyhrál naši velkou soutěž klimatizaci za 33 tisíc korun. Pavle, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kudy vedla cesta k naší soutěži? Jak jste se o tom dozvěděl, že rozdáváme klimatizaci za 33 tisíc?
2: Tak já každý den poslouchám vaše rádio, takže buď v práci nebo v autě, takže tam jsem to slyšel. Takže jsem se snažil si dovolat.
1: Pojďme si zrekapitulovat, jak to probíhalo. Od pondělka do čtvrtka jsme v rámci téhleté soutěže hledali 4 kvalifikující se finalisty, kteří si to rozdali ve velkém finále v pátek. Jaký byl váš způsob na to se v pátek po zaznění toho signálu dovolat jako první? Jak jste se na to chystal, nebo to byla náhoda?
2: Poslouchal jsem to na klasickém rádiu, protože v aplikaci je to vždycky zpožděný o něco málo. Takže jsem pozorně poslouchal a jakmile se ozval slovo teď, tak jsem vytáčel. No.
1: Vy si tu klimatizaci nenecháte. Pro koho bude?
2: Je to pro rodiče, protože jsou starší a vlastně jak jsou ty vedra, tak blbě to snáší, tak proto jsem se rozhodl to pro ně vyhrát.
1: Jak jste je o tom informoval, jak na to reagovali?
2: No, řekl jsem jim, že budou mít klimatizaci, tak nejdřív říkali, že jí nechtějí, že nic nechcou platit. Říkám, máte už zadarmo. Vyhrál jsem to. První otázka byla, kde jsem sázel. Jsem prostě řekl, že jsem poslouchal a vyhrál jsem to, no, tak jsou rádi.
1: A závěrečná otázka, co byste doporučil taky všem, kteří by chtěli soutěžit a říkají si ne, to já prostě v životě nemůžu nic vyhrát. Jaká je vaše rada?
2: Poslouchat, zkoušet to. Pokaždé to nevyjde, ale mně už to několikrát vyšlo. Je to jenom o štěstí.
1: Pavel z Olomouce, potažmo z Chomoutova, už si tady u nás přebral onen voucher na klimatizaci za 33 tisíc korun. Teď se na něj díváme a klimatizace už je na cestě. Pavle, gratulujeme a děkujeme, že posloucháte.
2: Děkuji, nashledanou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Poslucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
2: Máme skvělou zprávu pro všechny, kteří vyhlíží nový týden a trošku jiné než tohle horké počasí. Od pondělí dostává vlna veder stopku a vystřídá jí stabilní příjemné léto. V pondělí teploty spadnou na lidských 26 až 30 stupňů Celsia, po zbytek týdne se usadí kolem 25 stupňů Celsia. Přeháňky jenom ojediněle. Víme, jak bude. Víkend tropický, nový týden, potom s teplotami do 30 stupňů.
3: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Metropole, podporujeme domácí muziku.
2: Čau, tady Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Metropole, že podporuje moji muziku.

0: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
1: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
2: Kulturní a kreativní centrum v Zámeckém parku v Tovačově zve milovníky italských hudebních inspirací tento čtvrtek na koncert instrumentálního souboru Musica Figuralis Trio. Milovníci hudby, máte se na co těšit. Uslyšíte stylovou interpretaci. Už tento čtvrtek v Tovačově od 19 hodin.
3: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
4: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
7: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
6: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Posloucháš? Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Pojďme se podívat, o čem se aktuálně píše v našem regionu. Máme tu rekordy, nové cesty i moderní technologie. Olomoucký Gentleman's Club hlásí neuvěřitelný úspěch. Letošní charitativní dražba vynesla rekordních 680 tisíc korun, což je téměř dvojnásobek loňské částky. Většina peněz putuje na stavbu domu Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Skvělý večer, kde byl hlavním hostem zakladatel rohlíku Tomáš Čupr, tak ukázal obrovskou štědrost našich podnikatelů. Víc na webu Olomouc.cz. Skvělé zprávy máme i pro cyklisty. Kroměříž dokončila novou 1,4 kilometru dlouhou cyklostezku do Postoupek a Miňůvek. Lidé se tak konečně dostanou bezpečně do města a navíc se pohodlně napojí na trasy u nás v Olomouckém kraji. Víc na webu města Kroměříže. A do třetice Šumperk kráčí s dobou. Město nově spustilo vlastní podcast na Spotify. Krátké audio zprávy plné aktualit z radnice a taktických informací si tak můžete poslechnout kdykoliv, třeba v autě nebo při kávě. Víc na webu města Šumperka. Užijte si parádní den a zůstaňte s námi v obraze, i když jsme rádio.
0: Rádio Metropole. Život ve městě. Rádio Metropole.
2: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 23 hodin.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Tentokrát se budeme věnovat společnosti, která je už desítky let spojená s Olomoucí, s Moravou, také s českým farmaceutickým průmyslem. Možná jste v posledních dnech zaznamenali zprávu, o které se v hanácké metropoli a v okolí hodně mluví. Po 30 letech mění známá společnost Farmak svůj název. Proč k tomu dochází? Na telefonu vítáme PR manažerku Farmaku Bronislavu Paučkovou. Dobrý den.
2: Zdravím vás, dobrý den.
1: Farmak, značka, kterou známe desítky let. Proč ta změna?
2: Tak nový název Czech nás od globální konkurence okamžitě odliší. Přiznám se, že málo kdo ví, že se jménem Farmak existuje na světě více než tisíce firem.
1: Nově tedy budete místo Farmaku vystupovat pod názvem Czech Gen. Co přesně tento název znamená? Jakou myšlenku má vyjadřovat?
2: Ten název v sobě spojuje hned několik pro nás zásadních významů. V první řadě přímo odkazuje na český původ a reprezentaci špičkové kvality české práce, obrazně řečeno onoho českého genu ve světě. No a druhým rozměrem je pro nás kontinuita a rodinná tradice, protože v našem podniku dlouhodobě působí už několik generací.
1: Olomoucký Farmak se mění na Czech Gen. Jak se naší firmě z hanácké metropole daří prosazovat na světových trzích v konkurenci?
2: Tak my jako výrobci látek pro vznik generických léků se nesnažíme konkurovat asijským nebo jiným producentům v masové levné velkovýrobě, ale naší hlavní devizou je špičková čistota látek, vysoká flexibilita a především nekompromisní kvalita odvedené práce. Stavíme na vysoké úrovni tuzemské vzdělanosti, na profesionalitě našich zaměstnanců a díky tomu v podstatě procházíme náročnými mezinárodními audity a kontrolami.
1: A závěrečná otázka, současně vzniká také Czech Gen Group. Co tato změna může znamenat pro Olomouc a pro okolí?
2: Vlastníme také kosmetickou společnost Medic Progress, která se zaměřuje na doplňky stravy, veterinární produkty a certifikovanou kosmetiku. Nově ale jako skupina chystáme taky vlastní developerské projekty přímo zde v Olomouci. Chceme zahájit výstavbu 110 bytů už letos na podzim. Také provozujeme pro radost a zpestření úspěšně gastroprovoz, včetně kavárny Art Café.
1: Farmak se od tohoto týdne mění na Czech Gen. Důvody i budoucí plány nám nastínila PR manažerka Farmaku Bronislava Paučková. Děkujeme.
2: Děkuji za pozvání.
1: Víme, co se děje v našem kraji. Reklamní rozhovor končí a my vysíláme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jdeme na zprávy. Změny v cestování pro cestující v Uničově. Pondělí příští týden začne rekonstrukce autobusového nádraží. Cestující najdou své spoje na náhradních stanovištích. Rekonstrukce má být hotová v září, píše o tom report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: 75 let od založení slaví Přerovské gymnázium Jana Blahoslava a střední pedagogická škola. Celá škola je plná života a nyní vzdělává 900 žáků. Narozeninové oslavy plánuje na středu 24. června, a to v areálu školy. Z Přerova opět jezdí oblíbený víkendový cyklobus, který cyklisty i s kolem vyveze až na Bumbálku v Beskydech. Spojí k cyklovým letům jezdí každý víkend až do konce září z přerovského autobusového nádraží vždy v 7:30 ráno.
1: Sport.
2: Letošní velká cena České republiky v Brně přináší historickou změnu. MotoGP se na Masarykově okruhu vůbec poprvé nejede během letních prázdnin, ale už teď, ve třetím červnovém víkendu. Podle Petra Boháče z Autodromu Brno museli organizátoři kvůli dřívějšímu termínu přípravy o měsíc urychlit, ale vše perfektně zvládli. Obrovským lákadlem pro domácí fanoušky je český jezdec Filip Salač. Toho podle pořadatelů obrovský tlak domácího publika nežene do úzkých, ale naopak motivuje k lepším výkonům. Skvělou zprávou navíc je, že Brno má s MotoGP podepsaný 5letý kontrakt, takže prestižní světový šampionát má na Jižní Moravě svou budoucnost jistou. Tolik sport a my jedeme dál. Z redakce přejeme krásný víkend.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
3: Máme skvělou zprávu pro všechny, kteří vyhlíží nový týden a trošku jiné než tohle horké počasí. Od pondělí dostává vlna veder stopku a vystřídá jí stabilní příjemné léto. V pondělí teploty spadnou na lidských 26 až 30 stupňů Celsia, po zbytek týdne se usadí kolem 25 stupňů Celsia. Přeháňky jenom ojediněle. Víme, jak bude. Víkend tropický, nový týden, potom s teplotami do 30 stupňů.
1: Rádio Metropole.

0: Metropole.
1: Metropole.
2: Let's go.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na zprávy. Změny v cestování pro cestující v Uničově. Pondělí příští týden začne rekonstrukce autobusového nádraží. Cestující najdou své spoje na náhradních stanovištích. Rekonstrukce má být hotová v září, píše o tom report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: 75 let od založení slaví Přerovské gymnázium Jana Blahoslava a střední pedagogická škola. Celá škola je plná života a nyní vzdělává 900 žáků. Narozeninové oslavy plánuje na středu 24. června, a to v areálu školy. Z Přerova opět jezdí oblíbený víkendový cyklobus, který cyklisty i s kolem vyveze až na Bumbálku v Beskydech. Spoj k cyklovým letům jezdí každý víkend až do konce září z přerovského autobusového nádraží vždy v 7:30 ráno.
1: Sport.
3: Letošní velká cena České republiky v Brně přináší historickou změnu. MotoGP se na Masarykově okruhu vůbec poprvé nejede během letních prázdnin, ale už teď, ve třetím červnovém víkendu. Podle Petra Boháče z autodromu Brno museli organizátoři kvůli dřívějšímu termínu přípravy o měsíc urychlit, ale vše perfektně zvládli. Obrovským lákadlem pro domácí fanoušky je český jezdec Filip Salač. Toho podle pořadatelů obrovský tlak domácího publika nežene do úzkých, ale naopak motivuje k lepším výkonům. Skvělou zprávou navíc je, že Brno má s MotoGP podepsaný 5letý kontrakt, takže prestižní světový šampionát má na Jižní Moravě svou budoucnost jistou. Tolik sport a my jedeme dál. Z redakce přejeme krásný víkend.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
4: I learned to embrace the dark.